Iše abo hižovo babe liču ričeč, ale čeraz mi napríklad ve protecach za MDA Garten verčeli a tam bych ja vesova zo mihach svoj pezel k sobu, dokež je tam tla tež hižo. No aj trochu silniši vici k viju a temperatúre vodno tež nebychu pše vysoké 15-16 stopňu. To sova tak zvučení nesmeno, to poladame na džensniše vedro, što vedro ve do přichodných dňov vesči. Ženca dobíme přeco zase se zdyščom líčič, tyž ženca ráno je se hižo boka potalo přes dranie tyž. So bunže, tak věsča metrologo jo nic převele, ale přeco zase, tyž napopodnio zase a přes noc lepe prajene navěčo dobíme tyž zdyščom líčič, to je džensniši džen. Ale potom tyž zase lečo so poda do pravých kolijov, potakým to ryka za džičinu so muli tyž kupač při polnym svoncu, to je potom pjat, kjúce tak daloko, so najprv raz startujeme se smručelimi do nového dňa a potom so tyž svunčko vudrapa, temperatúre maximálne 23 stopňu a potom sobota má zase horce temperatúre spřihotované samohač na 27 stopňu. No a když poladáme se spoločkom hižo na přichodne konc týdženia od štvrtka, tam má živé slibro pravdepodobne tyž hižo zase nad 33 stopňu zaliesť. No za to jeno je to niečo, za to tam mnoho skýre minie, ale sušako vulke prozdnine a deči chci so kúpať a to je čím rinčo, když je vonka rinne čopfo a tyž voda zvorevaná. Dve menšinie dobydl k našiesť dobré ranie.

8 minut do napušestreše. Ja bym mać się tešiš raz z Božo, mili, zosče nekakú pokladnú informáciu namakali. Napšikvat na Hornej Vúbi, kdešče tam staré vietce vúrumvali, abo ve Trabinku, abo niče drôže tež. Drôže však sa to stane, zo namakáš nekakú kšiniu, abo nekaký list, abo nekaké staré vobraze. Tak je so švo nedávno, netko pred krutkým, ve Lessingovom muzeu ve Kamincu, tamnišim sobudživačeriam, jako sú tam započeli mnohaj v Lessingovom muzeu přetvarič. Tam sú namakali vrselivitú blešu, kotraž bieše tam skovaná, to ve Sčinje. Tuta bleša bieše z leta 1906 a 70. Bo takým hišče nic celé tak stará, ale nedživajce toho mieš dobrý dolad mienúce do NDR-sko časa. Cio mužojo, ja si myslu, zoberu to múrerjo, kýž sú tam napisali to, što su tam činili. Napšikvat, so maja tam vokno zamurjovač, a tež jedne stare durje, maja tam haj vuređič, a tež vumjenič, tak zoso za so Lessingovom muzeju tež porinči, a su dalše vjece išče pripisali, a mnitko su si tam list přečitali, čikociš su jun namakali, a praja to bieše krásny dolad do dživa tedyšeho NDR-skeho časa. No lapeče, poladajče snano tyž raz do skovanych rožku pola vás doma snano tyž tu a tam namakače tajku vosebitú blešu s vosebitými informáciami peč menšinu do napušestčeche.

0: Napo šestčeche, katka pöpelec s povesčemi z dobre povesčo.
1: Serbski rozvoz. Povesče. V studiu Katka Pöpelec.
2: Dobranje. So palace baterijo v skvat Budešinje je so noce hašal. Votranja so rumuje, kajž rečnik policije zdjeli. Ľudžo Budešinje pak meli dále, vokna a dúrje zaurene džeržič, nimo toho nesmeča klimove připravy bežič. Vobedlerio sú tiež namoveni, so nebyšo dúo vonka přebyvali. Jedojte mačizne dotal nie sú pojice zvizčili, kajž rekaše. Tež 42 vobedlerio, kotrož bychu vojna dla evakuovali, nesmeča ište ročo do svojich bydlenio, tak rečnik zdjeli. 4 morske kontejnery baterijového skvážišča při šlíbenovém parkovanišču bychu so v útoru popúdňu z dotal neznatie příčiny zapalili. Připrava svúži domu kabvania Miliny Vurunač. Přihoty za kunstdžinský Vitaj-festival Miłočanskej skále spolne paru beža. Pomocnice sú hižo stane a jivišto natvarili a v obsvetlenie za puče a videové projekcie testovali. Kajž vôno organizátor Daniel Hefner rekne, vočakuje viace hač 400 vopetuáriu, telko bieloni. Festival započne so júce s dvúrečným vedženiom po skále. Hučpoval Borgi Vaučic a Izabele Kauduňskeje serbskými filmami a rozmovami vo nich. Nimo toho dživarničku bieru dňa poskyča so sobotu večer koncerty berlínskeje drohy Janka Hanky a vod Jake Švarc. Při Bjavorskim jezeru zahají so dženca 5. Break the Rules Festival. Organizátorojo očakuje viac hač 18,000 hosti. Hač do soboty vystupuje na 5 jevisčach viac hač 70 vumiocu. Miestnimi Jesus, Capital Bra, Die Atzen a Stella Bossi. Dla festivala při Bjavorskim jezeru so kuo vokuo klitnoho vopkat z džela zašlaha. Vopjestky sú upisane. Připrio za kupanje, buč při klitňanskim šipriu, kajšte šparkovanišča za vopetovariu přistava pak vostanu dále přistupne. Vo vistotu na festivalu postarate so nimo security teama, tež policia a DRK zbivie vody. Dženca započnú so na B6.90 mies strožu a vulkými zďarami tvarske dživa, kajž krajne zaradnictvo za nadružne tvar a vopkac dželi dostane z jaskova droha na 1,4 kilometrach novú asfaltovú vorštu. Za čas tvarskych dživov, hač doskrič augusta, dobi so B6.90 zaurieč. Vopjestka vidže přes hítk, rožant a gulu. Do runia dženca započnú sa na S109 mies zuborničku a dubom tvarske dživa, s kotrimiš so prekodaj spode statne drohy v uminiti. Statna droha sa hač dosrieč augusta zašľaha. Hižo čera sú so tvarske dživa na vôni droze Dobranecach na dvima blakomaj hodžiu a mies Českacami a Bečicami započeli. Tam môže k nakvíľným hačeniam dojnč. Na čerovším serbským blíže Drieždenách sú so 12 v občinici, miestrujím vo básniku Jakubie Barče Čišinským rozmovieli a vo přichodách na jeho 170. Národniny. Tutú sobotu vôtuje serbsce spisovačelio Budušinje na 6 čítanské literárne čítanie z poéziu serbského klasikária a to na zároče Serbského instituta. Kajž Benedikt Dörlich informovaše, přijedu jako soboskutkovace dalši nemsce a slovianske poeča. Stajne serbske blido skáčuje so Drieždenách miestem 5 let, kúžde druhý mesac k voľni serbske besadže. To bych ju povestče, kotrož namakáče tiež na našej internetovej strane a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca zmieme viac svunca, hač mročelu, tiež viele nás asa vočakuje, na popúdňo a večer tiež menšie nevedra. Živé sliprostupa bývú dňa na 21 stopňu. Júce zmieme tiež svunco a mročele a jenož jednotlivé krotke švíle to pak skýre popúdňu při 23 stopňach.
0: Wo tak mienowanych twarskich haczyniach je wam Katka Runie rozprawiała, hewak se wulce niczo nie stała na drohach, je dowolowy czas, wszystko miernie dobro jest bo do dżęcnejszego rania, a jeli macie też jeszcze takie twarniszczowe haczynie przed durjemi, a chcecie nam to zdzielić, to rady czyńcie 0559 17 34 100, albo też przez nasz chat.
1: Serbski Rozwóz.
0: 5 minut po napół 6.

přes Čechy, zajímavé je, když druhým lůžom raz přijdele, když přijladovat, když přijdele, které šneje cíle, tak mnohaj všedně, například kovary. A to si můžu tyž již o některé ráze tyž doživit, čo to netřeba docela tak daleko hýč minutiž susodžícom. Susodžíce mají cikonia, tam přijedže potom pravidelně tyž mody kova. A jak to potom otrukíže, jak tam se skoněmi vopkáža. Tak i mi tyž raz povědal, no je to tož, no, vězo vůžadat se, když přijde od jednoho dvora na druhý a potom přeco tyž na druhé skočo zetka a trichy. No hej, ale nekak mám ode muž tyž pravou ručku, tyž hej, pravé gestiky a mimiky, kaž potom se s najstaršími koněmi dvora abo tyž se s najmučšími vopkača a kak potom to jemu tyž otruky, že no hej, když má potom tam šelaký grad, kotryž zasadžuje a kotryž může si tak rec tyž přilepič za hej, vůlky kabat, kýž si dokova vokovo potom spasa. Potakým, když máte tyž vyraz možnost si to vobladač to rad lubě činče, a snadno jsou to tyž sovoto postarali zo so konjam derieže, tšice jechario a skakario, kotrež dojedu si kunstyženia do Bošec, od jucišeho, hač do nedžele zmija tam minuce 19. vůlky budyský jechanský turnír. No a já tajký člověk, kotrež so potom vo skočata a konje stará, například jsou tyž skutní lékario a pomocnice a zavěstče zmija tam tyž na měst. Nie tu już to ludzi, kiedyś potem za prawą ladaja. Po takim poladajcie nie to jedno już turnier za fachucu, ale maja tam też tu już to za cywu swój bus przygotowany, po takim też za ponie a rajkanskie poskytki za najmniejszych, po takim nie budzie so wam tam wostudzić. Czasać mięczyno po szesciech. Mirczyn Wetzlich spiła Pój, daj mi ruku.

0: Filomelos. Dirtam dejstva Marvije Drozene.
1: Ach, naš Filomelos vupada dženca nekak zažuvane a mučne. Vundre neje cevu noc spav.
2: A to ta netriši. Ja sem fit kaj štofe. Sem menujci išče raz dla toho spania přemyslovao. E to je mi tola přeškola v liču spač. Dla toho, keď bu. Lične spav žan vokomik. Jenož zimski spav je. Šik.
1: Ty pak, dženca, zaso ze zupo ideju do dňa startuješ.
2: Ja sem tež zupo. Tak zupo, kajž ideja zemského spára. Predstaj si tola, miesto to zo veličiu spíš. Ty si vonka rinie a môžeš ľud jesť a si svunčko na brjušk svičiť dať. No to spíš račo v zeme.
1: Ty necháš veličiu z cíva spáč a za to cíva zimu?
2: Bingo! Potom sem po zemje uspane a fit za lečo. Nebyl žaden vulit na jezor skomčil a žaden vesný svedžen.
1: Najprve z cuanic pač a potom še vele, to je nestrove.
2: Ach, to vimo lej. Žuki a ježiki tež v zemje spia. Zakula so do niška, zababia so hač nad ušimi a potom...
1: Filomeloso, lepe je, tež kujže džen spíš, v leču a v zimě. Šo druhé je nestrove a skročí tvoje živenčko. Tež převele spíš a tež, tež přemáho spíš.
2: Ja ta sem nedám plem. Nespíš, nebudeš staré, spíš celú zimu, tež nebudeš starší. To nie je vo sebe jara klevo.
1: Ale krutý rytmus je přeco strouší.
2: Rytmus. Môj rytmus je veličo šo užívač v zimne spáč. To bychom mohli šice činič. To je menujce dere za náš vop svet. Lichtu netreba tepič, svicu zasvičič. Vieš ty, kelko by jen to lutoval? V zimne to ste poslyša jenož spáč.
1: Aha, na, se mučne, nese ja se do spav, što?
2: Vietri, treba jenož mini krutku, že všestavku, potom všedža žuha, hač do zime, ten špink bude krásne, jenož so na mechkušky, zaučk prasnič a so zakulič. Nekak takle.
1: Filomeloso? Na huch. Na to pak je netkovo, proč je spiešne švo. Ale viezo, to je jenož mini krutka přestavka.

0: je nekaj. Gut, hotovo. 8 minčino, 2 minčine do na po 7 je dobranje pše je samski rozvoska je na 8 šindu. Na haj, to su pšizivenja a pšizivenju su naličili za tak imenovane knapmen, kiš so boze tež za so vodme je tu ve honje vužice minuce 800 žonov a mužice tam sobu puhač, behač s kolesom ječ po takim jako tri atleča pši Žonskim jezoru. 11. julija bude tak daleko, zo so tam vubedžuja a mjestem hižo to nohce vědžeč a vyrič k 8.30. razi so tute vubedžovanie vuhotuje. Kotrž je so popravom cele mauke započalo a leto a večer tež bylo. Nic jenož ľudžo ze Sornje Vužice, ze Sakskeje abo z Cyva, ze Svukodneje Nemskeje, samotný ze Cveje Nemskeje přijedu a samotýž ižo ze Svukraja. Tak zo svu zariadovario jara spokojom. Po takým. To môžeče snano tam si doječ nic jako vubiečovať se so, ale snano jako přikleskovať se. Ja si myslím, to je jac vodne. Na po 7 minúce nitko je a to polada Katka na aktuálky tež ze Sornje Vužice.
1: Serbski rozvoz. Povjesce. V studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranje. Vohin baterijom skvadže Budešinje je hašane. Kaj šrečnik policije zdjeli so votranja rumuje. Ľudžo Budešinje pak mieli dále vokna a durje zaurene džeržeč, nimo toho nesmieče klimove připrave bežeč. Vobedlerio sú tiež namovieni, so nebychu duho vonka přebyvali. Jedujte mačizne nesú pojece dotaj zviesčili, kaj šrekaše. Tiež 42 vobedlerio, kotrž bychu vojňadla evakuovali, nesmeča hišče ručo do svojich bydlenių, tak rečnik. 4 morské kontejnery bateriového skvádišča při šlíbenovém parkovanišču bychu so vútoru popúdňu z dotaj neznatie příčiny zapalili. Připrava svúži tomu kabvania miliny vúrunač. Přijote za konstitutenský Vítaj festival Miłoczanské skále z Bóny Barubeža. Pomocnice sú hižo stane a jivišče natvarili a v obsvetlenie za buče a videové projekcie testovali. Kajž vono organizátor Daniel Hefner rekne, vočakuje viac hač 400 vopytovariu, telko bieloni. Festival započne so júce s dvúrečným vedženjom po skále, hučbu Valbogi Vaudžic a Izabele Kodunskie a serbskými filmami. Nimo mnohých dživaničkov bielu dňa poskyča so sobotu večer koncerty Berlínskie drohy Janka Hanka skupiny a vod Jare Švarc. Při Bjavodském jezoru zají so dženca 5. Break the Rules Festival. Organizátoroje vočakuje viac hač 8-40 hostči. Hač do soboty vystupuje na 5 živiščach viac hač 70 švumilcu. Mies nimi Jesus, Capital Bra, Nelix, Die Atzen a Stella Bossi. Dla festivala při Bjavodském jezoru so kúho vokúho klitného vopkat z džela zašľaha. Vopiestky sú vupísané. Příbrio za kúpanie, púč při klitňanským šíbriohu, kajšte šparkovanišča za vopetováriu přístava, pak vostanú dále přístupne. Vo výstotu na festivalu postaráte so nimo security téma tiež policia a DRK z BVE vody. Dženca započnú sa na B6.90 mies strožu a vulkými zžarami tvarske dživa. Kajž krajné zahradníctvo za nadružné tvar a vopkat z džili dostane zviazková droha na 1,4 kilometrach novú asfaltovú voštu. Za čas tvarských dživov hač dosrieč augusta dobi so B6.90 zaurieč. Vopiestka vedže přes Hítk, Rožant a Gulu. Do runia dženca započnú sa na 100 Vodače na S109 mies Zuborničku a Dubom tvarske dživa, s kotrimiš so prekodaj pod statnej drohu v umenite. Statna droha sa hač dosrieč augusta zašľaha. Hižo čera sú so tvarske dživa na vône droze Dobranecach na dvime blakomaj hodžiu a mies Češkecami a Bečicami započeli. Tam môže k nakvilným hačeniam dojnč. Na čerovším serbským blíže Drieždanách sú so 12 v občiniku miestrujím v obásniku Jakubie Barče Čišinským rozmovili a vo přijotách na jeho 170. národninu. Tutu sobotu wuotuja serbscy spisovačelio budušenje na čest Čišinského literárne čitanje s poeziju na zároče Serbského instituta. Kajž Benedikt Dörlich informovaše, přijedu jako soboskutkovace dalši Němsce a Slovensce poeča. Stajne serbske blido skáčuje so Drježdanach mjastem 5 let kúžde druhý mesac k vulni serbske besače. To bych upojistče, kotrož namakače tež na našej internetovej stronie a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca zmieme viac smročelo, hač svunca tež švíle nás očakuje, popodňu a večer môže sa tiež zahrimať. 1 a 26 stopňu na meteorológovia viesča. Júce zmieme nešto svonca, nešto močelu, tiež jednotlivé krotké švíle popodňu sú možné, a to pri 20 do 23 stopňach. Sobotu zmieme dosť svonca, a to pri 9 a 23 stopňach.
0: Na drohách sú ničo nestáva, nimo tutých veľkých zjavných oficiálnych hačenjov, kýž je Katka vám rúne přednesla tvárny štodla. A vieš, što Katka, ty sú rúne povedala v tom festivalu pri Bjavavodským jezeru, kapelte Bra napríklad, abo tiež tí Atsen. Ja júci, no, také krotké vúrezky, ju no, spšiho to aj cebohu slúchario. Vedeli, v kotrých melodiách tá modina zakáča, rajtve.
2: Hej.
0: Huka a toka, so.
2: Postela, posi, da bi če se znala trochu vúši.
0: Vúši, začaš!
2: Abo te tún pegel trochu dele čanaš.
0: Ale jenaš tiki malký kusk, zo majenku začaš. Što mi nič, sa môj? Ja to jucu muščinč. Peč menšinu ponavu sedme ich dobro hranie.
1: Serbský rozvoz.
0: Ja vás dočasne vánujú, nič zo vám tam žička z ruky pane, tiež poniem miešeče váš rančí kofej. Šo druhé jucaráno.

0: Tipo Esponja Mãe.
1: Vira, vidamost, a vunamakanki.
2: Před 10 letami júliu 2016 buza šmoradko rá Pokémon Go ozvěna. A tuta bu hoborský úspěch. Žila je jace hač 100 milionů ľudí po celém světě měsačně z nej za Pokémonami honivo a ty žence hýště ju miliony ľudí šedne ráje. Na šmoradku jim karta pokazuje, že jich v okolině namakajá Pokémony. Když namestne sú, svoju okolinu z kameru šmoradka skenuja a rá potom figuru na obrazovce do okoliny projciruje, zo bychu ju popadnili. Rá je samo na sebi darmotná, tola s penězami může si šelky lepší nekupič. A tak, abo znak, vězo tyž se svojimi dátami za ňu pfačíš. Závod na Jentik je rúhujú a byl 10 let tojšto dátu od užívarju a rajoku zezbíral. Je Pokémony na korče rozdělil a s tým voblivoval doka ľudžo dú. A na tutých postajených miestnach je po celém svieče od šmoradkov v obrazy a videa v okolíne romadžiu. Přírodže, nausach, miestach, vonka, runie, takéž nucka z javných tvárenach. S tutými dátami je závod potom v zajšvých letách rumnostnú kumšnú inteligencu trénoval. Loni mieše na Jentik potom došť dátov. Je rú na ďalší závod předal a so netkovo dále vujče a zvičnenie svojej rumnostnej kumšnej inteligence stará. Tuta hodí sa mienujce za navigáciu celé bez satelitu. Když dostane kumštná inteligenca v obraz kamery, zviešti nedom dokladnú pozíciu kamery na svieče a dalšiu navigáciu zmožnia. Samo jeli nemáš žiaden zvisk GPS-y abo druhým navigácijským systémam. Tak má sa samostatná navigácia roboterov a trutu zmožniač. Napríklad zoby trut svoj puč namakal, když dobi paket roznošovač. Abo cíl trechíč. Závod na Jentik mienujce tež s vojskom USA a tvárcom vojarských trútov romadže dživa. Zobichu trúty tež potom svoje vopory celé vodsamo najšli, když nepřečel satelity blokuje. A to z kumšnej inteligencu, kotraž bu trénovaná s dátami, kotre sú dječi, modostní a doroščení z rú Pokémon Go zbírali.
1: Vieda, vedomosť a vunamakanky.
3: No hej, tajka, vo si by tá navigácia mi behy, že tajka dosala ráno ke kôdžake, do kúpele a bok auče. 4 menšiny do cibliky nás sú tam.
4: Zhromadne sme mladí, zhromadne sme starší, tu je sám sne púč nám viesty. Sám pak nemo soniš, sám tež noh chceš nám.

0: Liebe Gigi, Dundak Jäger, Slubene, Prosinske, Livowe, Wodu, Hendriche, Zachwo, Bedau. Jakub, Alena, Pschera, Gitei, Wam, Svoje, Dorzivinja.
1: Also muss man wieder Gubatsch Bulli, und muss diesen Challenges Chineli.
2: Na, ma, das sind noch schelake Naroki na Dniu, jako Skupina Gomadža, kisch ma pan Zmischkowacz. Mas ma, Chineli ma taki listne Bier, so mas ma, da byli jen byl kilometra, bo kojeno hata běhat a přitom střel jako zadživky překočit, pomáč jako skupina, je sit-up střin.
0: Zopak nesu ve vodu Hendrichecach jenom športovali, ale tyž jara kreativní byli, jsou si například barbu z přírody sami nadživali a tu ještě viac, slyšiče sobotu na podživečích.

Tučasne vožne menjate, ale nedživajce toho tež dost šmíve vedro ve nocach, tež dost čope note, búvabí viezo, prenie lesne pôde, ja riču vo rýbach. Na pravaky sa namakáva noka vúkete bychu, nekak 2-3 cm, až to je si grmichec mači přemyslíva, ach jaše je přesnoc tie hostač, zotlas na nohišče narostuna a potom je mi koza lízva na přichodne džensem si tam hišče raz dojšva na miestnosť, no až to môžu rec pravaky bychu, fuk. Ja neviem, hače si to nikotru škúli tam hižo zižrau od lesného skotu, abo hače tam nichtun hižo popúču ze skorbikom byl a šitko odzbierau po takým nic dlho čakať stano tla hižo raz išče do lesa si dojnč. Sedom menšinou posedem ich do vranie přije serbský rozvoz. Šako máš tiež ešte rýbe pola Netto, Lidla, alebo Aldia. No, ale to nie sú tak spomožné, tiež nic tak svodné.

0: Česne čmenči nudo na povosem ich je, a što sida dženca svudnoho v Vasku, v Liesku?
1: Přejeme zbožo.
0: Přejeme dženca zbožo do Vaska, naši mačeri a vůdce. Reza Vyčazova svieči dženca jubilejne 75. narodnine, tak sti v narodninskej mielce. Přejeme narodninace v obstajnu kutu storotu bože žonovanie a mnoho rianych a zbožovných liet v kruhu ľubých svojebných. Narodnine svičime vůdcene dženc vúriadne rade, kde by přinžeme s veselom či pomáme. Vostajn stroba Vjesova, to přeje či cva Bobria. Wolfgang na prvním místě je doka Marika se s Frankom, synaj Milan se s Marinu a Markus se s Borboru. A vjezote šitke nučky Anika, Marian, Timon, Katarina, Melike, Johanna, Dominik, Ester a tyž Edmund. No hej, a so bychče si dále zdržava vaše hobby, šako rade kolesuječe a vo sebi tež pomhače nučkam při domjacich nadavkach a vo sebi tež vobladače si daloký svět. No hej, a rizu Vyčazovu, no to ma sva delanské džičine vězo tež v pomjatku jako nedešu vůčoku v Ralbicach a tež nedešu direkt rektorku zakvadnije šule. Sada minčino dona po vosemih je, a tak njih so vosvieča narodnine ve Vasku.

0: Du menšine potřebili na vašem dobraně přeje serbský rozvoz. Si text načítač, abo si text naposkač. Všelaké variante dře mače, když chcete si knihy kupič a potom ty ještě přečítač, abo si knihy naposkač. Svuchory například. A to my máme tež viacere svuchory za vás přijotované například, říká jedna Olja a je stavizna. Tuta je dodom dneska a potajna Olja je ze svojej mačeriu ze svojne čekny dobjava namaka ve Vúžice pomoc, hospodu a nu přečelku Linku, tak ona říká, a z ní poda se Olja na dodom dí.
1: Jsem tohle prajva, že vostaneme radši doma.
2: Spodivné zvuky. Štu tam je? Štu se? Pokaž se.
1: Linka, tu šeri, zbyšne, čekneme.
3: No, můžeme rastit tu hob, hobím ač, to já se neudraju.
2: Ladajte, Dola, vone přijdu blíže. To jsou převidné džiči, jí se bojíč netřebáme. Študáš če? A če odla se nám pokazat če?
0: A jak je duchy to sukíš z tý holce, zes, abo ve rozpadané kišce nádejš voj, a jak se stavizna skunčí? To slyšíte ve našej svucharie Olja a je stavizna na našej internetovej stronie ve app MDR Serbia a tyž ve autotéce ARD Sounds. Šutě tam můžete si ju delišťanč a sobu například tyž do dovola zač. Cimenčina po cibliky na vás.

0: Kečmičinou do 8.
1: Nábožné slovo.
0: Načinca Cecília Zelnáková ze Spančic Kukova.
2: Ľúbe Božo, prosu če, převodžetež dženca mě. Správne cú so pracovať, nic maličko šte sfalšovať. Byl než drude češko je, ľúbož prinja kázňa je. Bez dovery tež ve svojbe, polnošť z Boža nimodže. Spošť mile moc a krutú volu, cú přinošovať správne k zbožu. Nedodňu přec čeho dla, sem potrechená rune ja, když podamo so pracujú a ve mni pýtam vinušu. Bo však do dna duše vidí, nevernosť a namoc hýdži. Človek myslí, sám sem kniez, to nie je púč náš do nebes. Tak votrania do večera, nech zbožo tebe převodža. A když dojnty češke sú, dopom so na modlitvu. Čak a svava tebi sluša, nech spiva spochy moja duša. Přetož radovač so smím přes miru, vidžo začúvajo Božu stvobu. Tuž s Bohom dženic počinám, vidžo nichtu nie sam. Vun šitkým blízko zvostava, mám doveru, to dosaha.
0: To praje Cecília Zelnáková ze Spančic Kukova, ve nadavku a zamovitosti tamtnišeje farskeje vikarie.

0: Hej, 12 minút po 8.
1: Polícia z G.
2: 43-letny je v utoru večer ze svojim Mazdom jes kamenej a veľký dupravu zjezdne do Rybezio. Zranil so přitom neje 1000 euro škody pak nasta. Test na alkohol pokaza 2,9 promilu. Policistča zachuje mu nedom jistnú dôlnosť. Po nezbožu na autodroze 4 zmienieše so šofér v útoru popúdňu pola Budešina. 40-letný by za svojim Mercedesom smier drieždane po autodroze popúču a prasne pola Budešina do pobočnej planky. Políciu nezvonieše a so zmienie s autom. Krotko potom zrazu muž v auče nedom hišče raz a to do jezdži dva kotroš na autodroze na tvarnišče pokaza po takým také väčšie nakvadné auto so značkami a svicami. Šofér Mercedesa spýta potom pieši čeknúč, policistča pak sú Belgičana nudom najšli škoda posta 1000 euro. Starší porik, kotroš přinže z Arnstovskej vokolíny, bú minené dne v obšúdžene. 70-letná a 76-letná cištaj knižnú zbierku předač, za kotroš bú himaj viacač 100 000 euro slúbené. Zbychu so peneze na porik přepokázali, žádaše si neznáte EC-kartu s comt pinom. Starce přizvolichu a skučičel odspěne niečo 4 000 euro z konta. Kriminálna služba z Kamienca slíží dla v obšúdnictva. V útoru večer bú blúňu auto od parkovanišča pri přípravie za kšidy pokradnené. Je to Mitsubishi ASX v hodnočenie 10 500 eur. Za jezdži dvom netko slíža. A tiež kolesa sú sa pokradnili a to minených týdženiach pola garážu pri muzeu v Hornikecach skúčičel jo zahu žunské koleso marky Diamant a tiež e-bike marky Sinusobu tuté pfačite 3 000 eur. A 22-letný by bola hamora přespešne na lestnickým puču popuču, muž v Suzukiu pošim zdaču, dokež by přespešne, mies klitnom a delným vujezdom od jezdne zjedže a doštoma prasne. Zranil sa nich do neje, viecna škoda vúčinie še niečo 4 000 euro a auto by šrot.

0: Filomelos. Dirtam dejstva Marmije Drozene.
1: Ach, naš Filomelos vupada dženca nekak zažuvane a mučne. Vundre neje cevu noc spav.
2: Ja, ale to ta netrichi. Ja sem fit kaj štove. Sem menujci išče raz dla toho spania přemyslovao. E to je mi to lepše škola veliču spač dla toho, keď bu. Lične spav žan vokomik. Jenož zimski spav je. Šik.
1: Ty pak, dženca, zaso ze zupo ideju do dňa startuješ.
2: Ja sem tež zupo. Tak zupo, kajž ideja zemského spára. Predstaj si tola, miesto to zo veliču spíš. Ty je vonka rinie a môžeš ľud jesť a si svunčko na brjušk svičiť dať, no to spíš račo v zeme.
1: Ty necháš veliču z cíva spáč a za to cíva zimu?
2: Bingo! Potom sem po zemlje uspane a fit za lečo. Ne bih žaden vulit na jezor skomčil a žaden vjesni svedjen.
1: Najprede s cuanic pač, a potom še vele, to je nestrove.
2: Ach, to vjemo ne. Žuki a ježiki tež v zemlje spja. Zakula so do niška, zababja so hač nad ušimi a potom...
1: Filomeloso, lepe je, tež kujže džen spíš, v leču a v zimě. Šo druje je nestrove a skroči tvoje živenčko. Tež převele spíš a tež přemalo spíš.
2: Ja ta se nedám plem. Nespíš, nebudeš stare, spíš celu zimu, tež nebudeš starší. To nie je vo sebe jara klevo.
1: Ale krute rytmus je přeco strouší.
2: Rytmus. Môj rytmus je veličo šo užívač v zimne spáč. To bychom mohli šice činič. To je menujce dere za náš vop svet. Lichtu netreba tepič, svicu zasvičič. Vieš ty, kelko by jen to lutoval? V zimne to ste poslišča jenož spáč.
1: Aha, na, se mučne. Nese ja se do vás bau, što?
2: Vietri, uchy. Treba je noš mini krutku, že všestavku. Potom všedža žuha, hač do zime. Ten špink bude krásne, je noš so na mechkušky. Zaučk prasnič, a so zakulič, nekak takle.
1: Filomeloso? Na huch, na to pak je netkovo, proč je spiešne švo. Ale viezo, to je jenož mini krutka přestavka.

0: one.
1: Vi. Wieder, wieder most, a wunamakanki.
2: Před 10 letami júliu 2016 buza šmoratko rá Pokémon Go ozvěna. A tuta bu hoborský úspěch. Žila je jace hač 100 milionů ľudí po celém světě měsačně z nej za Pokémonami honivo a ty žence hýště ju miliony ľudí šedne raje. Na šmoratku jim karta pokazuje, že jich v okolině namakají Pokémony. Když naměstne su, svoju okolinu z kameru šmoratka skenuje a rá potom figuru na obrazovce do okoliny projiciruje, zo bychu ju popadnili. Rá je samo na sebi darmotná, tola s penězami může si šelke lepší nekupič. A tak abo znak, vězo tyž se svojimi datami za ňu pvačíš. Závod na Jentik je rúhujú a byl 10 let tojšto dátov od užívarju a rajoku zezbíral. Je Pokémony na korče rozdělil a s tým voblivoval doka ľudžadu. A na tutých postajených miestnách je po celém svieče od šmoratkov v obrazy a videa v okolíne romadžil. Přírodže, nausách, miestách, vonka, rúne, takéž nucka z javných tvárenách. S tutými dátami je závod potom zajšvých letách rumnostnú kumšnú inteligencu trénoval. Loni mieše na Jentik potom došť dátov. Je rú na ďalší závod předal a sonietko vo dále vujíče a zvičnenie svojej rumnostnej kumšnej inteligence stará. Tuta hodži sa mienujce za navigáciu celé bez satelitov. Když dostane kumštná inteligenca v obraz kamery, zviešti nedom dokladnú pozíciu kamery na svieče a dalšiu navigáciu zmožnia. Samo jeli nemáš žiaden zvisk GPS-e abo druhým navigácijským systémam. Tak má so samostatná navigácia roboterov a trutov zmožnieč. Napríklad zoby trut svoj puč namakal, když doby paket roznošovač. Abo cíl trechíč. Závod na Jentik mienujce tež s vojskom USA a tvárcom vojarských trutov romadže dživa. Zo bychu truty tež potom svoje opory celé odsamo najšli, když nepřečel satelity blokuje. A to z kumštnej inteligencu, kotraž bu trénovaná s datami, kotre sú dječi, modostní a doroščení z rú Pokémon Go zbírali.
1: Vieda, vedomosť a vunamakanky.
3: A dolad poskyča vám predsa Mirčin Wenk.
4: Ja, du hast

0: Gospodinca Cecilia, Zelnakova ze Spančic-Skukova.
1: Ljube Božo, prošu če, převođejte iš dženca mje. Spravne cu so pracovač, nic maličko šte sfalšovač. Byl než drude češko je, ljuboš prinja kaznja je. Bez doviri tež ve svojbe, polnošč z Boža nimođe. Spošt mile moc a krutu volu, cu přinošovat správně k zbožu. Nedodňu přec čeho dla, jsem potrechy na rune já, když podamo se pracuju a ve mně pytam vinušu. Bo však do dna duše vidí, nevěrnost a namoc hýdí. Člověk myslí, sám jsem kněz, to nie je buď náš do nebes. Tak votrania do večera, nech zbožo tebe převodža. A když dojnty češke sú, dopom so na modlitvu. Čak a svava tebi sluša, nech spiva spochy moja duša, přetož radovač so smím přes miru, vidžo začúvajo Božu stvobu. Tuž s Bohom dženic počinám, vidžo nichtu nie sam. Vun šitkým blízko zvostava, mám doveru, to dosaha.
0: Dobre, Cecilia Zelnakova ze Spančic-Skukova ve nároku a zamovitosti tamnejšie farskeje vikárie. 4 menšiny do 9 Čechia.

Redne oko gnuša doživjenja v dovolu, abo tek doma, v našoj domuni, šo to su impresije, na ktereš mžašo se jaseliš? Stvrtk ga přece stoje take impresije na našom programje, vec je vam net ulicujom, do toga cu vam redne ženže, což ja som Anja Kochoj-Čvarcova, a vjele vjasole pri prisluhanju.

0: Žižek Rádiu. Ahoj, váš Žižek Sebastro. Vrcavského programa.
1: Čojenko, vo malej rybce sme žinca za vás upýtali z našeho veľkého rádiova archíva Ľuby Žižek. A vy nám je nieco veľkým vážneho zábeva. Słuchaj jo raz, co se stało jo.
2: Jo redne wetpolnjo, by rybje cej sy. Mala rybka jo duce domoj. Pedroze zmaka jo sveju šotu. Šota se pšaša. Co ga ty ho vence getu još? Nie sy na tom myslila, až ma tveja mama žinca narodne žen? Oh, to som na pšaudu zabyla. Uleka jo se mala rybka. Mala rybka majsnje plejo do rybje ceje lody. Tam nepjavi raz sveje penjeze lice. Či mušle ma? Pence v lože šikno obgledujo. Jadna torta plaši, žaseš mušlu. Plišova rybka, peš mušlu, knikle, či mušle? Tož jo mala rybka za sveje či mušle tretne knikle kupila. Njent ale majsnje domoj. Doma rybjeca mama južo caka. V sveje špje mala rybka knikle do pisanije papjere zapakujo a ze širokim bantom obvežo. Pen stupijo ze svejim darom k mamje. Šikne tam južo su. Starki, starka, šota a ujk. Mala rybka dajo mamje svej dar a jej wiele dobrego k narednemu dnju žice. Mama upakujo pakšik a se wielgin wiaseli. Pen sveju malu rybku, obejm jejo a nežnje hajcka. Dalšne gestči přidu. Šikne su wiaselije mysli a sveše celu noc.
1: Jo, redne taki rybjece, svetve rybjece synicka. Žicem ninta šiknem rybkam, ako su přisuchali vam ljubžiši redne feriove žen.

0: Наша road tour, наша дорогование в Балтику межодали, наша доволова репортерка Стефани Крауцойц ё тухылу зэжюку в Литовске, а нам улицу ё, цо там ё южо шыкно доживива.
1: Лабадена з места Вильнюс. Так сэк джони в Литовске рице добрый жин. Ё, смы надали в Литовске, уветом веген дитнем местошку. Вильнюс ё глуны место литовские, а теке ё... To největší město v baltických republikách. Na každé pátě je obšelšo rýdne. My bydlíme u nakšom je starého města a te staré města a te drogy a gasy, kterýž vědu pin do té ríky u Nýrys. To je tak oplivané, tak jo, elegantné a přísamem jako v Parízu. Já mogu každému jano přiradovat, u se to raz oglídáš. Všelšo rýdne, upešňované a lůže jsou vegin přijazné.
0: Ja, co ste si už v mieste Vilnius ogledali?
1: Sme byli v Technickém muzeu toho miesta a také to mogu jano kuštemu naražiš, to šo raz žišimi snaž, to je stará elektrania, tam sú te staré turbíny a všetko ešte nučí, môžeš sa ogledaš, kak všetko je sú uvijalo před 100 a 200 letami, jak jsou zachopili ty předné elektrárně u Natvaríž, jak bylo ve sovětském času a tak dále. Můžeš ohledat rozpokazování dla Nikola Tesly. Ne, to nie, nicht kennt, co založil tu firmu Tesla, ale wenn ja byl elektrický inženýr, a to je všechno vegin spodobně přigotované, vysvětně za tu mladou generaciu, ale také my staršími žemi něco uknuš a tam vegin rýdne casmíš.
0: Ja, také vážné přašanie zadovol. Kaká joga litovská kuchňa?
1: To, což nem to som vyžela, jo, až majú všetko dobrú jízu také v restaurankách. Všetko vieš, aké kombinácie a čo všetko môžu veni prigotovať s kujkou a s tvarokom. V všakých variáciách tam všetko prežilajú a to je vegin dobre. Veni ľubujú u miso, to dajú sa groniš, ale ako vegetarián môžeš také šužinicu kšudnúš a máš nieco riedného na svojom talaju. Což také myslím snaž přidaš až tuňče ako u nás direktne nie, skerý naopak. V supermarku nieco nakupuješ proviant, bo menšie více, všetnú potrebu, to je ok, to nie je drožšie ako u nás, ale každý dej s tým líceš, až nebužo žariš tež přižo do Vilniusa abo snaž do Litovskie.
0: Ja, to klince derje, vjaselíme se juža na tvej výčejšie reporte, Luba Štefka. Jo, vo mieste se juža šaka ulicovala, se teke na lanže byla.
1: Zbyt toho kraja, by toho som jano malo vyžila, ale až do nintá, šo jano, kaké to vedo jo, u jo přešlo zbytobne.
0: Jo, a převožujeme túru našej kolegúky po Baltikumie s vedpovedným muziku v našom rieže Muzika Tyženia a žínca ešte raz s jadným letiským spívom hip-hop muzikária Finkies vinspíva miace drugim jo nuživenie nuve sobu drogujúce frišne myslický katalógy možnosťo. Tak veľa zranenio sezóna blíže sa koncujú, ale žúria sa sami vece vytvoriajú, ako by byli je regulírovali senzóre. Ja tam stojím a požívam ten moment, netrebám nic a Thomas Müss, južo dvojko nesom nic ved nikogo trebao.

0: papír morík.
1: Přidúce vyrážke na našich sach stojí před žuriami, koko to vás zidonga se ten künstiženia zachopio. Jeden z tých prídnych kokotov bužo sobe tu turiju. Tamna možina, jo cora južo pilne, vince, viva a upešniva vrota, jasele sa až zmiju žasoš rytario a živiš našto žočo v drastvie a vesem drožkario. Jo to je veľa vici ako oni, a turia narka Vanessa Stegecojc gotio teke zase sobu a tošto pšašanie jo zase nevážnejše, kto Bůže na koncu králoka.
2: Činíme kres a prídne král jo v kresu a jo uzvelil svoju králoku a to jo přece viegin aufregend. Ja činím živiete raz sobu, ale ja nejsem raz byla králoka, nic prídne, nic druhý, ale češi. Ja to jo přece sein. Ale wenn ihr den Frosch kann, als wissen wir, wie gehen WC reden, gash. Tam, da würden wir, kann ja schätze mal sammeln.
1: Ja, no pen, trotzdem je palce, až das gönsne raz klapujo, až je buža Vanessa Stegecojc žňona kráľuka, snáš, cože pedla bš, kokot, ktoré ju buža nintosobe tu, napočích umaršírujú.